o kus dál velký lana viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas?

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Hit Radio 90. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A na GRI, BRDS.cz.

0: No Doubt, Night Radio 90, 7 minut před 7. Já jsem Vláďa Řepka, dobré ráno vám přeju.
1: Doprava. Doprava.
0: A zdravím také Hanku Koterovou, která pro nás sleduje silnice.
2: Silný provoz a kolona je dnes po ránu před Prahou na D8. Hned na 12. kilometru se totiž srazily dva osobáky. Na místě policie počítejte zhruba se čtvrt hodinkou navíc. A hromadná dopravní nehoda nám uzavřela vozovku na výjezdu z Krnova směr Opava. Komplikace čekejte u průmyslové zóny. Srazily se tu dva nákladňáky s dodávkou. A na D1 před Brnem ve směru od Prahy je také kolona. Zdržení pro osobní auta odhaduje policie zhruba na 10 minut a zpomaluje se za kývalkou na 183. kilometru.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Maxi.
8: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
7: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.

0: zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: počasí.
1: Pohled na oblohu, jak to tam vypadá teď, tak to bude vypadat celý den. To jsem vám toho řekl, co? Bude to chtít občas roztáhnout deštník nebo zapnout stěrače. Čekejme oblačno, zataženost, teplotami mezi 13 až 17 stupni.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Dobré ráno, 2 minuty před 7. Čtvrtek, 24. září. Ze studia Hitradia 90 vás zdraví Vláďa Řepka. Kalendář nám včera nahlásil podzimní rovnodennost. Ale pozor, sluníčko má pořád ještě lehký náskok a dny jsou o pár minut delší než noci. Ten pravý zlom, kdy tma definitivně vyhraje nad dnem, nastane až v neděli. Takže si pojďme ten dnešek užít. A z naší oblíbené dekády právě teď hraju Freddieho Mercuryho.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: 7.09 na Hit Radio 90 jsme tak trochu Dreams s kapelou Kors. Pěkné ráno. Dovčera jsem vůbec netušil, čím se děti baví. No, asi už jsem opravdu starý. Oni si na party z bombiček, co používáme na šlehačku nebo na sifon, dělají rajský plyn, přetáhnou ho do balonku a pak to vdechují. No, na jim to Evropská unie od příštího roku zakáže. A my si tak můžeme vzpomenout leda na to, jak vrcholem zábavy pro nás bylo z balonku vdechnout helium a mluvit jako Chip a Dale. Pokračujeme za chvilku, Mr. Big, Belinda Carlisle nebo Elton John budou.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Lásko, jaký bys chtěla auto?
6: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
5: Ale já myslel, jakou barvu.
6: Barvu? Je tak to nevím.
5: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
11: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
12: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
17: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
18: Devadesátky jsou zpátky.
19: Hit Radio 90.

S vámi v 7.24 Belinda Carlisle. Pohled z okna mě teda moc optimismem, co se týká počasí, nenaplňuje. Dokonce jsem si do rádia udělal podzimní čaj s medem. Jo, tak špatně na tom jsem. Ale počkej, ty podzimní deprese, kde tě mám? Tady. A pryč od nás. A je to lepší. A o víkendu bude líp. To už jsem někde slyšel, tohle heslo. Čeká nás ale parádní babí léto. Takže, jak bude? V sobotu se vyjasní a naměří kolem 22 stupňů a v neděli dokonce 23. A tím to nekončí. Začátkem příštího týdne teploty zaútočí dokonce na 25. Tohleto už jsou R.E.M., bude ještě Emmy a Lucie Bílá. 7.25 na Hit Radio 90.

0: Dokonce zakázaný v České televizi to bylo, myslím, klip k hitu Láska je láska. My jsme si teď připomínali rok 1992. Lucí Bílou v něm pěvecky i v klipu velmi vtipně doplňovala Ilona Čáková. Ta si tehdy kluci odskočila ze své domovské kapely Laura a její tygři. A mě to hlava nebere. Tahle ta kapela, která vystupovala v černých brýlích, letos slaví 40 let na scéně a vyráží na podzimní turné a Ilona Čáková samozřejmě u toho nemůže chybět. Ta byla na Hitrádiu 90 před Army of Lovers. Za minutu jsme naspátek.
1: Schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Radíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
11: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Cher na Sině Slávě vždycky kašlala, ale před 2 lety do jedný vstoupila a nějak nemůže vystoupit. Se jí tam zasekla bota nebo co? Na zaseklý boty a hlavně na zaseklý auta v kolonách upozorníme. Já se jmenuji Vláďa Řepka, je 7 minut před 8 a zdravím taky Hanku.
1: Doprava.
2: Hromadná dopravní nehoda nám brzdí provoz na příjezdu do hlavního města na dálnici D1. Hned na prvním kilometru se totiž srazily 3 osobáky. Silný provoz je před Prahou také na D5, tady se v koloně popojíždí asi 20 minut už od 6. kilometru a zdržíte se i na dálnici D8. Na 15. kilometru totiž zasahují záchranáři a policie u vážné srážky osobního auta s motorkářem. Ve směru do Prahy se popojíždí od 21. kilometru víc než půl hodinky. A na D1 před Brnem je kolona asi na 20 minut a popojíždí se od 183. kilometru.
0: Hanko, díky. V Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most u nájezdu od Hostivaře blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto a v Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most před Lanovým mostem stojí porouchaná dodávka a blokuje jeden jízdní pruh a kolona se tvoří od Černého mostu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
12: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
13: Stavební Nidek přináší mega akci.
6: Prémiové cihly Porotherm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
14: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
15: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Poslanci mají dnes zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze, svolaná z koaličního podnětu, na jejímž programu jsou zejména změny pravidel penzijního spoření nebo růst důchodů starších penzistů. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat žalobu největší české internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Předpověď počasí na následující týdny meteorology nepřestává překvapovat. Nejen, že se má nad Evropou usadit tepelná kopule, která nastolí babí léto, ale teploty dokonce vystoupají na takové hodnoty, které se budou výrazně vymykat normálu. No a soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Češky se s nimi utkají po roce. V loni v dubnu jim podlehli v kvalifikační skupině v Ostravě 1-2 na zápasy.
0: Davide, děkujeme.
14: Počasí.
0: Dneska to bude chtít občas roztáhnout deštník nebo zapnout stěrače. Čekejme oblačno až zataženo s teplotami mezi 13 až 17 stupni.
14: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Je za minutu 8, ladíte Hit Radio 90. Dobré ráno, vám přeje Vláďa Řepka. No a docela by se hodilo, když slyšíme, jak jsou ve čtvrtek zasekaný silnice nějaký speciální vozítko. Mně by se líbil třeba ten dřevěný vozík z filmu Kokosy na sněhu. Předjeli bychom tak celou kolonu. No, nemáme, ale Jimmyho Cliffa z tohohle filmu si zahrát můžeme. Tak je tady.
14: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: YouTube na Hitradio 90. 50 cviček se bude zítra v Irsku foukat. No jo, kluci z kapely slaví 50 let, co to dali dohromady, dodnes drží pohromadě a pořád jim to zpívá. A k půstoletí si právě nadělí novou desku. My jsme si je připomínali v 8.10 zářezem k Batmanovi z roku 95. Před Tinou Turner, Stingem, Jasonem Donovanem a Nirvánou na Hitradio 90.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Už víš, co máš s tím ramenem?
10: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
9: Takže musíš zase někam jinam.
10: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
9: To bych taky potřeboval.
10: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
14: Lelosy. Too comfortable to take off.
15: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
16: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
13: Vážně? A co umí?
16: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
13: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
17: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
18: Ty v Bauhausu nevedeme.
17: A Auschus našel byste?
18: To vás zklamu, bohužel.
17: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
18: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
19: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
20: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Hudební devadesátky byly nejlíp.

Nejedna holka omdlela, když ho viděla. Jason Donovan na Hit Radio 90 byl s hitem When You Came Back to Me 8.25. Dobré ráno, s vámi Vláďa Řepka. Na totemech čerpacích stanic za chvilku nebudou stačit čísla. No, když to člověk dneska vidí, tak ono dát za naftu kolem 50 korun, tak to vlastně už není nic neobvyklýho. Jako řidiči ne, ale jako lidi, co milují planetu, ale bychom z toho mohli mít radost. Analytici spočítali, že probíhající krize kolem Hormuzského průlivu a drahá ropa mají jedno nečekané pozitivum. Globální emise oxidu uhličitého letos díky menší spotřebě paliv poklesnou o 0,5%. Jo, děkujeme, to nám peněženky zaplní. Ten šarp tady bude právě teď. Hit Radio 90.

0: My jsme Hit Radio 90, tohle byli Fastball, hrajeme si je v 8.38, pěkné ráno. Za chvilku dáme kapelu Lucie, Černý andělé, a Lucie ta se připravuje na 27. říjen, kdy vystoupí v O2 Univerzu na koncertní show Rock in Symphony a odehraje zde speciální set svých největších hitů ve zcela novém symfonickém kabátě. Tak Lucie, za minutu.
1: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdraví není samozřejmost a když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
1: Tomas Arsov v Tetě?
0: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
0: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Prince jede 6 minut před 9 na Hitradio 90. Já jsem Vláďa Řepka, mám tady Hanku a ta nám prozradí, jak to jede na silnicích. Doprava.
1: Na Pražském okruhu na 10,5 kilometru směrem k letišti na Radotínském mostě vás zdrží srážka osobního auta s nákladním. Navíc dochází i k blokovému odbavování v tunelech. Komplikace jsou stále před Prahou na D5. V koloně se popojíždí od 6. kilometru asi 20 minut. Na D8 na 15. kilometru ve směru do Prahy se došetřuje srážka osobního auta s motorkářem. Nehoda už je odstavena na krajnici, v koloně se ale stále popojíždí zhruba 10 minut a silný provoz zůstává na D1 před Brnem. Ve směru od Prahy počítejte s kolonou na půl hodinky od 183. kilometru.
0: V Praze ve Strakonické ulici směrem do centra na sjezdu z Lahovického mostu se střetlo osobní auto s nákladním, tak i tady počítejte s omezením.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yeso!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Taky už se těšíte na zimu. První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
8: Nemůžete se dočkat.
7: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci.
8: Sleva od 18. září do 4. října.
7: Klínovec. Zima začíná tady.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Zaostřeno na region.
11: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
12: Knihovna Maitreya.
13: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
12: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
14: Nyní i jako audiokniha.
15: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska to bude chtít občas roztáhnout deštník nebo zapnout stěrače. Čekejme oblačno až zataženo s teplotami mezi 13 až 17 stupni.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Je minuta před devátou, Vláďa Řepka vás zdraví, zítra je 90 a počkejte. Na dlaně jednu z tvých řas do tmy se dívám. Musel jsem, nezlobte se. Dneska slaví neuvěřitelných 80 let náš folkový král Honza Nedvěd. V devadesátkách to byl takový náš český Michael Jackson, když v roce 96 s bráchou Františkem vyprodali pražský Strahov. Tak Jane, za celé Hit Radio 90 přejeme všechno nejlepší. A už hrajeme Kim Apple Biff.
0: Vláďa Řepka.

devadesátka. Hrajeme vám devadesátky non-stop.

0: Sheryl Crow na Hit Radio 90 v 9:10. Psi ani děti nemáme, ale věřím, že když byste je někomu chtěli dát na prázdniny na hlídání, zvlášť u psů určitě budou mít sousedi alergii nebo zrovna taky dovolenou. No tak až jednou budete někdy řešit dilema, kam s ním a nakolik to přijde, tak psí hotely jsou zhruba za 350 až 700 korun a taková soukromá hlídačka stojí zhruba tisícovku. Ale hlavně se dopředu ujistěte, že vy to bez vašeho mazlička vydržíte. Za chvilku na Hit Radio 90 Offspring.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
4: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
7: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

Annie Lennox, o víkendu má být hezky, tak je možný třeba vyrazit na kolo. Ale opakuju, na kolo, ne na elektrokolo, to jezdí skoro samo. No ale co, vývoj nezastavíme. A na elektrokola, na ty zapomeňte, letošním hitem jsou elektronohy, lehký robotický návleky řízené umělou inteligencí. Mají hlavně šetřit klouby. Turisté na velké čínské zdi si je už můžou pronajmout dneska, stojí v přepočtu asi 100 na hodinu. No a má to výhodu. Uvidíte třeba to, co byste takovou tou běžnou českou turistickou pomalou chůzí neviděli. A my jedeme teď pěkně romanticky. No Doubt. Hit Radio 90 926.

0: Tým na Hitradio 90 v 9.39, držím ti město, kde třeba ve čtvrtek jedině v kině. Do našich kin míří čerstvá válka filmových premiér a výběr je tentokrát opravdu pestrý. A vybírat můžete i z dalšího programu 90, Madonna, Bon Jovi nebo Ricky Martin. Já se jmenuji Vláďa Řepka, budu se těšit zítra v 7 a v 10 mě střídá Markéta.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagorai, brds.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam

0: se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: nejhvězdnější. A ne, to nejlepší nakonec další čtvrteční dopolední hodiny. Hezké dopoledne s vámi, už je Markéta. Blíží se desátá. Pojďme se podívat na silnice. Doprava.
1: Krásné dopoledne, u zpráv z dopravy vás vítá Hanka Koterová. Silný provoz zůstává před Prahou na D5, teď aktuálně se v koloně popojíždí od 6. kilometru zhruba 20 minut a dalších 20 minut ztratíte, pokud budete pokračovat po Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Prahy dejte pozor na 24. kilometru. Teď aktuálně máme hlášenou nehodu osobního auta, které tady narazilo do dopravního značení a kolona rychle narůstá. A další problémy jsou na D1 před Brnem. Ve směru od Prahy se v koloně popojíždí od 183. kilometru a ztratíte asi čtvrt hodinky. To je z dopravy vše. Dál vám přeju šťastnou cestu.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do Pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
15: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
16: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
0: Počasí. Dneska to bude počasí na teplej čaj, kostkovanou deku a nějakou severskou minisérii v televizi, protože teploty maximálně na 15 stupních a k tomu zataženo a déšť. V Praze teďka začalo docela slušně pršet a nejspíš to čeká celou Českou republiku.
16: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: 3 měsíce do Vánoc, vážení. Ale než se svět obalí do toho papíru se stromečkama a jmelím, tak uplyne ještě spousta muziky tady na Hitrádu 90. S vámi i dneska Markéta Rachmanová. Jdeme na to.
16: Markéta Rachmanová. Hitrádio 90.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 99 minut po desáté, nejslavnější mezírka mezi zubama. Určitě ji několikrát tlačili do toho, aby si to celý nechala srovnátkovat, ale je to určitý brand, na fotkách prostě Vanessa Paradis vypadá jednoznačně originálně. Dneska, že je s francouzským režisérem v Paříži, docela hodně ještě natáčí filmy, který samozřejmě režíruje její muž, tak taky byste toho využili, kdybyste měli doma nějakého Spielberga. Devadesátky jsou za chvíli zpátky, hezký dopoledne.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
10: Umělá inteligence ruší pracovní místa.
11: Tuhle práci nikdo.

0: ideálně i praxi v oboru? Přidej se k nám. Kontaktuj nás na dpp.jobs.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Jestli má někdo v hudební branži větší zkušenost s návykovými látkami, než jsou Red Hoti, ukažte mi na ně právě teď. A je tady nový nařízení. Představte si, že Brusel odstřihne běžný spotřebitele od rajského plynu. Ten je třeba v náplni na bombičky, na výrobu šlehačky, ale mladí lidé po celé Evropě ho zneužívají jako party drogu. Trošku se s tím sjíždějí pomocí nafukovacích balonků, protože to navozuje velmi rychle okamžitý stav euforie a smíchu. Nestojí to moc peněz a druhý den to vlastně nezanechá žádnou raní kocovinu ani nějaký zbytky v dechu. Tak u nás to zas tak moc rozšířený prý není, ale myslím, že po tom, co se to teďka zakáže, tak to bude lavina rajskýho plynu. Tak si k tomu tématu dáme i trošku rajský hudby, ne? Tady jsou Roxette, Hit Radio 90, 9.26. Markéta s vámi přeje hezký dopoledne.

0: Vypalovačka. Jediný podcast o opravdových devadesátkách. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz
4: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
5: Allora dammi la tua mano.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 4 minuty před 11. hodinou Simple Minds. Pojďme na silnice, jak to jezdí?
1: Doprava.
2: Přeji vám pěkné dopoledne, jsou tu další informace z dopravy. U mikrofonu je Hanka Koterová. Silný provoz a kolony jsou od rána před Prahou na dálnici D5. Teď aktuálně se popojíždí asi 20 minut od 6. kilometru. Poslední volný sjezd před kolonou jsou Loděnice. A dvě dopravní nehody nám brzdí provoz na dálnici D11 ve směru do Hradce Králové. Jedna na 62. kilometru, tady policie zasahuje u nehody osobního auta s nákladním, a druhá hned na 61. kilometru, odtud máme hlášenou vážnou dopravní nehodu kamionu. Celkové zdržení je asi 3/4 hodiny. To je z dopravy vše a já předávám slovo do studia.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
10: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
11: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
12: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí. Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Vytáhni Jendu!
14: Co říkáš? Výtahy jedna?
13: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
14: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
13: Povídám, vytáhni Jendu!
14: No jo, výtahy jedna!
15: Teď my už máme výtahy jedna.
14: Jendo!
16: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
17: Jendo, ty seš ale bedna!
18: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
19: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
19: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: No co k tomu dneska říct? Zataženo, oblečno s deštěm a teploty maximálně na 15 stupních.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: I tak hezké dopoledne, 11 hodin, 24. září. Dneska teda spíš pod tmavou pochlicí, ale zářit prý bude zase hlavně o víkendu. Markéta s vámi, čeká nás spousta krásných hitů, třeba Shania Twain. Teď Genesis.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Po tom, co se tenhle rok objevilo několik dokumentů o Milli Vanilli, je člověk vlastně lituje, jak naletěli dva mladí kluci jednomu starému podvodníkovi z Německa, vyčúranému. Ten příběh všichni známe a jenom si říkám, jak moc by se ta kauza stala opravdovou kauzou, kdyby praskla v téhle době, kdy vlastně nikdy nemůžete věřit tomu, kdo ve skutečnosti zpívá a kdo jenom otvírá pusu. Mně se ten hit znova připomněl v minisérii o bratřích Menendezových, o vrazích svých rodičů, co dostali do životí, a opakovaně se jejich případ řeší. Ta písnička tam byla a měla tam docela svoje pevné místo. To byly Milli Vanilli, devadesátky, za chvíli zpátky z Činasky.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Pozemek k bydlení v Žernově na Náchodsku za 4 milion 42 500. Zahrada ve Strachonicích za 1 milion 50 000. Pozemek k bydlení v Hrazanech Klisinci za 1 milion 50 000. Pozemek v Hrazanech na Písecku za 950 000. A byt 3 plus 1 v Ústí nad Orlicí za 2 milion 650 000 korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
11: Devadesátky. Nejlepší.

Náš pan prezident je momentálně ve Spojených státech. Včera se zúčastnil gala večera v New Yorku a už podruhý se tam v relativně krátkém čase potkal s Keanu Reevesem. Poprvé to bylo v červnu na Pražském hradě v Praze, kam ho Petr Pavel pozval s kapelou, pak zašli společně na pivo a podruhý to bylo právě včera. A ty fotky, které dokumentují to jejich společné setkání, z nich fakt jako vyzařuje taková radost a pohoda a přátelství, že byste u toho hrozně chtěli být. A hlavně teda ukazují ještě na dosud jednu takovou velmi nevídanou věc. Keanu Reeves se umí ze široka smát. Neo z Matrixu se nikdy nesměje, takže v tom je to docela unikátní. To musí přijít český prezident, aby Keanu Reeves ukázal i tuhletu druhou emoci. No, v prosinci přiletí Bryan Adams, ten na hradě taky ještě nebyl. Tak když si na sebe vezme takovou tu pravou dřevorubeckou kostkovanou košili,

0: Hitrádu 90 byl Idol. 11.41. Šestiletá Číňanka má světový rekord. Rubikovu kostku totiž složí za méně jak 4,5 sekundy. K čemu to holčičce bude do života, těžko říct, ale až ji možná v dospělosti cokoliv zamotá hlavou, tak bude vědět, že i ten největší chaos na světě se dá dát do pořádku, když prostě jenom párkrát správně otočíte. Bruce Springsteen za chvíli, včera mu bylo 77, jsme Hit Radio 90, hezký čtvrtek.
1: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky.
9: Hit Radio 90.

0: Já věděla, že tímhle tím nešlápneme vedle. New Order na Hit Rádiu 90, 6 minut před 12. hodinou. Dáme si přehled dosavadních čtvrtečních dopoledních událostí, podíváme se na oblohu a teď taky na silnice. Doprava.
1: Krásné poledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dvě auta se srazila na 10. kilometru Pražského okruhu na trase Modletice Ruzině. Zdržíte se 15 minut za Lochkovským tunelem ve směru k Ořechu. Nehoda kamionu na 61. kilometru dálnice D11 vás přibrzdí za Prahou směrem na Hradec Králové. Projíždí se jedním pruhem, zdržení je přes hodinu a kolona začíná už na 48. kilometru na exitu Mýto. V opačném směru pak necháte 10-15 minut. Pozor, dejte na dálnici D35 na 142. kilometru směrem k D11, kde havarovalo osobní auto do svodidel. Šťastnou cestu.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Mami, já potřebuju novou bundu!
6: Koukej! Tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
5: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
6: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
5: Tak to beru!
6: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
9: Gen X CZ. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratoří.

0: Česká laboratoř, individuální přístup.
1: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Po dnešku bychom měli vědět, kde budeme volit své zastupitele, případně senátory. Hlasovací lístky dostaneme do 6. října do poštovních schránek. K volbám půjdeme 9. a 10. října. Opoziční strany zítra ráno oznámí postup při svolání sněmovny pro hlasování o nedůvěře vládě. Zástupci ODS, Lidovců, Starostů, Pirátů a TOP 09 už v týdnu informovali, že mají potřebných 50 podpisů ke svolání mimořádné schůze. Očekává se, že zítra odevzdají žádost šéfovi sněmovny. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí návštěvu Spojených států. Setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Golfistka Clara Davidson-Spilková předčasně ukončila sezonu a na turnaje se plánuje vrátit až v příštím roce. Vítězka dvou turnajů Ladies European Tour se chce ve zbytku roku věnovat fyzické a mentální přípravě.
2: Počasí. Dneska zataženo, oblačno, deštivo a hlavně chladno, protože teploty nedosáhnou výšek na 15 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť, večer bude ale v Čechách od západu oblačnosti ubývat a teploty páteční, podobné jako dnes, někde mezi 13 až 18.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Hezké poledne. Zima? Tak si k tomu prohlídněte třeba fotky z dovolený. Ne ty svoje, ale ty kolegyně, co má na sítích. To vás rozpálí. Já jsem Markéta Rachmanová a já můžu doručit v téhle hodině slunou Itálii od Erosa Ramazzottiho. Už za moment na Hit Radio 90. Hezký den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.

0: tak řekli jsme si o to. Máme prokazatelně méně sexu než před 10 lety. Navíc postrádáme ve vztazích intimitu. A všechen ten intimní úpadek údajně začíná tím, že si pravidelně už doma nedáváme ani pusu s partnerem a dětma, když ráno opouštíme dům, anebo když večer jdeme spát. Mně se tomu prostě vůbec nechce věřit. Potřebuju to vidět od vás. 720 86 86 36. Fakt je to takhle zlý, že už si doma nedáme ani pusu. Ladíte Hit Radio 90, teď se k tomu můžete i vyjádřit.
1: Dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636. Hit Radio 90.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
2: A co ta herní krajina?
4: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
2: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
14: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio devadesátka.

90. rok set, Big Love, žádná manželská erotika, ale já jsem se vás ptala na pusu doma. Jestli se pravidelně, když jdete z domu anebo spát, dáváte doma ještě pusu s manželem, s manželkou, s dětma. A napsal Radek, já po každý a se všema, jednou jsem to neudělal a musel jsem se kvůli tomu vrátit, protože mi to bylo líto. Petra, já bych ráda, ale mám 16-letý dvojčata, kluky a už to moc nechtějí. Naopak manžel, ten je stále při síle. A rozřešení tomu dává Magda. Pusa je to nejmenší, co můžete druhýmu dát. Vítáme se takhle i denně v práci a tmelí to kolektiv. Ano, Magdi, to oceníte zejména teď s podzimem, až dorazí chřipková sezóna. Come as you are, Nirvana, Hit Radio 90, 12 hodin 29 minut. Pěkný čtvrtek.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Alexia, člověk s věkem trošku zpomalí a v případě zpěvačky Alexie to bylo i zpomalení hudební, protože ona už nedělá eurodance, ale spíš blues nebo soul, zpívá hlavně v italštině a jako správná italka se taky nebojí postavit se na náměstí, kde je zrovna hodně lidí a začne tam zpívat, když je sezóna, až z toho lidem teče zmrzlina po rukách. Mám tady jedny krásný East 17 do 13. na Hit Radio 90, tak vydržte.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
5: když se to má podařit. Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Everybody Side, E17, Hit Radio 90. Hezký odpoledne, čtvrtek 24. září, bude 13 hodin.
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Dvě auta se srazila na 10. kilometru Pražského okruhu. Zdržíte se 15 minut za Lochkovským tunelem ve směru k Ořechu. V opačném směru budete pojíždět také 15 minut už od sjezdu z D5 po Ořech. Nehoda kamionu na 61. kilometru dálnice D11 směrem na Hradec Králové je už odstraněná, ale dlouhá kolona se rozjíždí velmi pomalu. Necháte v ní 40 minut od 42. kilometru. Pozor dejte na dálnici D35 na 142. kilometru směrem k dálnici D11. Osobní auto tam nabouralo do svodidel, kolona tam ale není. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Ahoj, my jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
10: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
9: protože pro vás máme
10: marmelády bez cukru, jahoda,
9: malina,
10: mrnka,
9: švestka
10: nebo mango.
9: Ochutnejte si bez cukru,
10: bez chemie
9: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
11: Marmelády s příběhem.
12: Ahoj, tady Sagwan Toffee. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti.
14: Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. A nogoroi, brds.cz.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Devadesátky, nejlepší hudební dekáda.

0: počasí.
1: Dneska zataženo, oblačno, deštivo, hodně chladno, teploty maximálně na 15 stupních a k tomu, no jak říkám, zataženo. Zítra to bude podobné, teploty se nedostanou výš a to je pátek 13 až 18, ale ten víkend to prý bude babí.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Jsou rekordy, o které úplně nestojíme, třeba ty v cenách benzínu a nafty. Možná, že tohle to je ta cesta k elektromobilitě, o který nám už měsíce, možná i roky v televizi říkají. Tak ať už jedete na jakýkoliv pohon, je dobrý nepřepálit starty. S vámi Markéta Rachmanová, vítejte v další hodině, jdeme hrát.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září. Randíte?
1: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
1: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
1: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
1: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
1: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
1: elitedate.cz
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Schořela mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s Etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
7: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
9: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale kdepak. Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: vám 90 non-stop.
1: Ivo Aláč už vám přeje krásné čtvrteční odpoledne. No a vzhledem k tomu, že je čtvrtek, tak jsou v kinech nové filmy. V srdci divočiny je docela slušný snímek s Bradem Pittem a německým ovčákem v hlavních rolích. Akorát z něj asi moc nadšená nebude Shania Twain. Ta o tom Bradovi Pittovi bude za chvíli zpívat na Hit Radio 90 v hitu The Don't Impress Me Much.
0: Hit Radio 90 a

0: Ať už se na toho digitálního Ozzyho těšíte, anebo se mu pak vyhnete obloukem, tak rozhodně si tady na Hit Rádiu 90 budeme od pravého Ozzyho pravidelně hrát ten velký hit Mama I'm Coming Home, stejně jako jsme učinili teď. Za chvíli Ace of Base anebo Meatloaf. Krásný čtvrtek.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
9: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.

0: Tohle byla na Hit Rádiu 90 taková předzvěst zítřejších tří ve tři, vzhledem k tomu, že si připomeneme výročí alba X od Inexis z roku 1990, na kterém právě je By My Side, a tak si to zítra zahrajeme znovu. No a dneska tu jako tři ve tři budou písně z alb, které vyšly v tento den 24. září v hudební historii v roce 1990, 1991 a 1996. Můžete klidně už tipovat, které to jsou.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem repre. Prezentace je Staropramen.
6: 90 jsou zpátky.
7: Hit Radio 90.

0: Krásná věc od Enigmy na Hit Rádiu 96 minut před 15. Za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím taky aktuální informace. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Nesouvislá kolona je na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od 170. kilometru a pomalu se jede až po křížení s břeclavskou dálnicí D2. Počítejte s půl hodinou navíc. Postojíte si také na příjezdu do Brna od Bratislavy. Kolona se táhne od 4. kilometru D2 až po nájezd na D1. V Praze ve Strakonické ulici směrem z centra u Malé Chuchle jsou zúžené jízdní pruhy kvůli pracem na silnici. V koloně necháte 20 minut. Mnohem déle si postojíte na Štěrboholské spojce směrem k Barandovskému mostu kvůli nehodě. Kolona je už od sjezdu z dálnice D11. Šťastnou cestu.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Zaostřeno na region.
15: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dnes je zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, ale postupně by mělo srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 13 a 17 stupni. Ten zítřek, pátek, bude jak přes kopírák, akorát těch srážek teda bude o něco méně a vyskytnou se jenom na severu a severovýchodě území a hlavně na horách. A ještě dlužím i nejnižší noční teploty 10 až 4. Ojediněle přízemní mrazíky.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Dnešní den, 24. září, je v hudební historii dost zásadním datem, protože z nějakého důvodu právě vždycky 24.9. v různých 90kových letech vyšlo hned několik ikonických alb. Už v loni jsme si připomněli další dvě z nich, Waking Up the Neighbors, Briana Adamse a Blood, Sugar, Sex, Magic od Red Hot Chili Peppers. No a dneska si jako 3 ve 3 zahrajeme největší hity z jiných tří, která vyšla 24. září 1990, 91 a 96. A začneme tou vůbec největší peckou z nich, která je z 91.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: největší hit se eponymního alba Sheryl Crow, které dneska slaví třicetiny, If It Makes You Happy. Je to taky 36 let od vydání alba The Razor's Edge od AC/DC, ze kterého jsme se zahráli Thunderstruck. A 35 od nirvánovského Nevermind, ze kterého tady zaznělo Smells Like Teen Spirit. Všechny tyto zásadní desky vyšly 24. září a proto jsme si hity z nich zahráli jako naše dnešní 3 ve 3 na Hit Radio 90.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na dek.cz.
7: Zaostřeno na region.
8: Poslechněte si podcast Zaostřeno na region, tentokrát se starostou Prahy 9 Tomášem Portlíkem. Praha by měla stavět 8 až 9 tisíc bytů ročně, ale ani to jejich cenu nesníží. Pomůže nám nový stavební zákon, mají Pražané kde sportovat a odpočívat a není zvyšování kapacit škol zbytečné, když klesá porodnost. Rozhovor najdete už teď na webu Hit Radio City.
1: 90. Nejlepší.

Krásný hlas Darrena Hayese ze Savage Garden právě teď obohatil playlist Hitrádia 90 v 15.28, tolik I Knew I Loved You. Na zpravodajských portálech všude vidím červeně a velkým nápisem Na Sněžce sněží. No tak musí to mít v názvu z nějakého důvodu, že jo? Tak už začal podzim. Začalo sněžit na Sněžce dneska v poledne, ne v nočních hodinách, jak by člověk očekával. No a možná ještě sněží. Za chvíli Let Loose, Crazy For You, skvělá věc. Ale tohle, to je paráda, co? Brimful of Asha od Corner Shop, právě teď na Hitrádiu 90.

0: 4 roky po vzniku jednoho akčního snímku Jackieho Chana se ho v Americe rozhodli uvést v kinech v 96. a řekli si teda, že tomu hodně pomůže nějaký nabušený soundtrack. A právě z toho soundtracku pochází ten velký hit, předělávka písně původně Tina Turner, kterou nám právě teď nabídli Warren G a Dina Howard. What's Love Got To Do With It za námi na Hit Radio 90, za chvíli na K.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
2: Vytáhni Jendu!
3: Co říkáš? Výtahy jedna?
2: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
3: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
2: Povídám, vytáhni Jendu!
3: No jo, výtahy jedna!
4: Teď my už máme výtahy jedna.
3: Jendo!
5: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
6: Jendo, ty seš ale bedna!
7: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Devadesátky jsou zpátky.
10: Barbie, let's go party.
9: Jsou zpátky.
11: Hit me baby one more time.

0: Máme zářijové odpoledne, na Sněžce sněží, tak jsme to trošku vyrovnali s červnovým odpolednem, slunečným, piknikovým, od Rockset, právě teď na Hitrádiu 90. Jak to vypadá na silnicích a na dálnicích?
1: Doprava.
2: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. V Praze na jižní spojce u odbočky na Krč směrem na Černý most blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, zdržíte se 15 minut. Postojíte si také ve Strakonické směrem z centra u Malé Chuchle, kde jsou zúžené jízdní pruhy kvůli pracem na silnici, tady necháte 25 minut. Nesouvislá kolona je na D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od 170. kilometru až po křížení s Břeclavskou D2. Navíc na 177. blokuje levý pruh, nehoda, zdržení je na 40 minut. Pozor dejte také na D46 na 26. kilometru směrem na Olomouc, kde bouralo osobní auto s dodávkou. Přejeme šťastnou cestu.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
11: Montujeme,
12: vyklízíme,
11: krabice vám zapůjčíme.
12: Těžký kusy, to je naše.
11: Však recenze mluví za vše.
12: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
11: Stěhování Krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
13: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
14: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
15: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
16: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
15: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
16: A můžete využít i výhodné financování.
15: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
17: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
18: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm na severu a severovýchodě a hlavně na horách. Večer pak budou srážky i oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 10 až 4, ojediněle přízemní mrazíky. Nejvyšší denní 13 až 18.
17: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Bryan Adams vydal nové album v loni, Melanie C. letos, oba z nich teď těží na koncertním turné. Bryan přijede znovu v prosinci k nám. Sporty Spice Česko zatím v plánu nemá, no tak snad to brzy napraví. A nebo kdyby přijeli spolu, to by bylo, co? Jako když nedávno fanoušky překvapila Kylie Minogue na koncertu Nicka Cavea. Teď ale jiný duet, právě Bryan Adams a Melanie C na Hit Radio 90.
17: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: jsme zvědaví, co se stane v noci z neděle na pondělí našeho času na začátku předávání cen MTV. Určitě se o tom bude hodně mluvit, ať už Madonna předvede cokoliv. Teď nám předvedla Beautiful Stranger na Hit Radio 90, za chvíli Yusundur a Nene Cherry.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Zrovna včera byly zveřejněny výsledky ankety o nejlepší píseň 70. let, kterou pořádala redakce předního britského zpravodajského serveru The Telegraph. No a vyhrála to Life on Mars Davida Bowieho. My jsme si teď dali jeho 90-kový kousek, ještě navíc v tom hitovém remixu Pet Shop Boys, tolik Hello Space Boy. R.E.M. v tom žebříčku nebyli, protože začali tvořit až v 80. Ale kdyby to tak nebylo, tak by se určitě umístili. Tady je jejich hit z 93. Skvělá věc Find the River na Hit Rádiu 90. Hezký čtvrtek.

0: Píseň o roce mého narození 1979 právě teď předvedli The Smashing Pumpkins na Hit Radio 90. Byl to hit z roku 1996, slaví 30 let letos. Za chvíli Scarlett nebo Lisa Loeb.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, miau.
1: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kilickým.
3: Vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalších.

0: nákupu vstupenek na koncerty Oasis v příštím roce. Držím palce, jestli jste se taky vybrali jeden z termínů v několika evropských městech. Já pořád věřím, že ještě přidají Prahu. No, možná jsem naivní. Teď Oasis a Wonderwall na Hit Radio 90. Za námi 6 minut před 17. Je čas na aktuální informace. Začne Renata, potom tady budeme mít přehled zpráv od Lucky. Doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Popojíždět budete na příjezdu do Prahy po dálnici D5 asi 30 minut od 9. kilometru. Kolona pak pokračuje dál na Pražský okruh až ke sjezdu na Ořech. Necháte tu dalších 20 minut. Dálnice D4 je na 21. kilometru z Dobříše nad Prahu zavřená kvůli nehodě. Poslední volný sjezd je na exitu 27. Na dálnici D11 Prahy na Hradec Králové brzdí provoz od 49. kilometru, ztratíte tam půl hodiny. A provoz vázne i na příjezdu do Brna od Prahy po D1 od 170. kilometru na 196. je to na 20 minut. Kamiony se sunou pravým pruhem zhruba hodinu. Šťastnou cestu.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysprýběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
11: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
12: Už víš, co máš s tím ramenem?
13: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
12: Takže musíš zase někam jinam.
13: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
12: To bych taky potřeboval.
13: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
14: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Víkendové omezení na části Pražského okruhu. Kvůli opravám bude od soboty od 15. hodiny do neděle do 15. Provoz mezi dálnicí D5 a sjezdem na Řepor je veden jedním pruhem. Od sobotních 11. večer do nedělního dopoledne se pojede jedním pruhem v každém směru mezi Ořechem a sjezdem do ulice k Barandovu. Šéf opozičních starostů Vít Rakušan opět vyzval premiéra Andreje Babiše, aby svolal schůzku všech sněmovních stran k bezpečnostní situaci v Evropě. Kabinet by podle něj měl ostatním stranám sdělit, jakými informacemi disponuje a jak se na ně připravuje. Lidem od 80 let věku se budou jejich důchody zvyšovat v 5letých intervalech o 500 korun měsíčně. Změnu má přinést vládní novela, kterou v prvním kole podpořila sněmovna. Čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jirka Prskavec a Matyáš Novák skončili na mistrovství Evropy ve slalomu v závodě hlídek na druhém místě. Na vítězné Francouze ztratili 58 setin sekundy. Postarali se tak o první českou medaili na tomto šampionátu.
2: Počasí. Děkujeme Luci za přehled zpráv, já to ještě doplním o informace od meteorologů. Zítra by mělo být převážně oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm na severu a severovýchodě a hlavně na horách. Večer by pak měly srážky oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty 10 až 4, ojediněle se opět vyskytnou přízemní mrazíky. Nejvyšší denní pak mezi 13 a 18 stupně Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Kamarádka za nima teď někdy poletí do Německa, říkala, chtěla jsem do Vegas, ale to už bylo časově i finančně trochu jinde. Chápu. Teď si dáme Backstreet Boys na Hit Radio 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: tohoto týdne se v Česku už objevuje to, co jsem si jako dítě představoval ve formě malých mužíčků, v podstatě takových závistivých zahradních trpaslíků, kteří mají nepříjemné schopnosti poničit mrazem naší úrodu. A i když ty teploty polezou teď pomalu nahoru, tak ty přízemní mrazíky čekáme i v sobotu, i v neděli. Akorát možná v pondělí se už neobjeví, vzhledem k tomu, že se očekává v podstatě letní den s teplotami kolem 25, tak si ten víkend prodloužený užijme pořádně, třeba i nějakou jízdou, jako za chvíli Alice Springs.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
16: Atención, señoras y señores!
17: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
16: Yes, so.
17: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
16: La Tropical!
18: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
19: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
12: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Pretenders, I'll Stand By You doznívá v 17.30 na Hit Radio 90. Už asi tušíte, co nás čeká. Tom Hanks byl po těch dvou Oscarech za Philadelphia a Foresta Gumpa v pozici, kdy si mohl prosadit i režijní a scenaristické choutky, a tak vytvořil komediální drama o fiktivní šedesátkové skupině jednoho hitu, kterou nazval The Wonders. Film To je náš hit až tak moc nevydělal, ale u kritiků úspěch měl a byla z toho i jedna nominace na Oscara. A to za titulní píseň That Thing You Do, kterou si teď dáme jako náš dnešní filmový hit půl šesté na Hit Rádiu 90.

0: Znělo to jako z 60. ale bylo to z 96. a právě v tento den, 24. září, to v tom roce vyšlo i na soundtracku The Thing You Do, tedy k filmu, který u nás běžel pod názvem To je náš hit, a byl to režijní debut Toma Hankse. Teď už ale taky něco od Renaty. Doprava.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Anapechová. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 u sjezdu na Šeberov na 2. kilometru ve směru na Brno se srazilo osobní auto s motorkou, počítejte s omezením provozu a nárazovým zdržením. Na D1 si postojíte také před Brnem, v koloně na 194. kilometru ve směru na Vyškov se v pravém pruhu srazila 2 nákladní auta a zdržení tak bude narůstat. Na dálnici D11 u sjezdu na Černožice na 106. kilometru směrem z Prahy na Jaroměř stojí v levém pruhu osobní auto po nehodě a na D8 před hraničním přechodem s Německem na 92. kilometru směrem od Prahy počítejte s kolonou kvůli uzavírce dálnice po dopravní nehodě v Německu. Šťastnou cestu.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
8: It's one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mami, prší, zrůz půjdeme ven.
3: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
2: A vzala si ty s dinosaurama?
3: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
2: Hustý.
3: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart, ušito v Liberci.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
6: La Tropical!
5: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
6: Yeso!
5: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
13: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz, česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
14: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia, již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
0: Hit Radio 90.

0: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesinovegenerace.cz.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
1: Webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.

man.

0: Rádio 90.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
0: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
9: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Knihovna Maitreya.
15: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
14: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
16: Nyní i jako audiokniha.
17: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
11: Bude vejdán.
12: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Za chvilku jsem zpátky. Jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
0: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: catch my breath.
1: 90. Hit Radio 90.

Zóna lásky. 90kové balady před usnutím.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Je ne dors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko? Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním? Znovu už ne.
1: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.